0: Rádio MP. Noc plná 90.
1: Atlantis.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

jednou přijde štěstí tvý, a pak si stála ve dveřích. Řekla si jenom, já vidím to, co ty.

kde končí signál, my začínáme.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: nám ukončila další hodinu, teď už je tu 8. hodina Holiday, no kéžby. Je tady pondělí, přátelé, to zpropadené pondělí, no tak snad se nám bude dařit, snad bude dobře, my se budeme snažit vám ten dnešní den zpříjemnit, jak jinak než skvělou muzikou, také se pokusím někomu udělat radost, budu pro vás mít samozřejmě v dopoledním rozjezdu Lupeny na Valečov. Na Valečově v pátek vystoupí skvělé kapely, poslouchejte dobře, Trautenberg, Alkohol a nebo Morčata na útěku. 11. září Valečov mezi 9. a 12. hodinou pro vás budu mít dva volňásky, budeme o ně hrát. Co jinak budeme hrát? Můžeme se podívat na muziku v příští hodině, vlastně už v této. Erotic, také tu bude Scatman John, Symbol, Lady Gaga a nebo třeba Vanessa Paradis. Tak buďte s námi, teď si dáme zprávy.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: A já vás vítám u dalších zpráv Rádia MB. Hezké pondělí. Mladoboleslavští zastupitelé schválili změny v střídění odpadu. Od prosince se některé popelnice a kontejnery začnou označovat takzvanými RFID čipy. Obyvatelé rodinných domů navíc budou moci dobrovolně využít svoz papíru a plastů přímo od domu. Turnov v Českém ráji si vytvořil zásady pro spolupráci s investory, kteří chtějí ve městě stavět. Inspiroval se okolními městy. Hovoří starosta Tomáš Hoke.
4: Je to taková kuchařka, jak dojít s městem Turnovem k takzvané plánovací smlouvě, to znamená k tomu, aby investiční záměr mohl být povolen, tak aby pokud možno do toho města nemuselo nějak negativně v rámci toho procesu vstupovat nebo komplikovat celou tu záležitost.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisté týmu VK Mladá Boleslav mají tento týden na programu hned dva přípravné zápasy. Už zítra v 17 hodin přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Ve čtvrtek 10. září pak od 17:30 nastoupí doma proti Kladnu. No a právě tento zápas bude generálkou před startem Extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Krásný den.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
0: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: neřeš.
1: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka

0: Věřím, že jste ji taky milovali, anebo stále ještě milujete. Vanessa Paradis na rádiu MB. 8 hodin 47 minut. Pojďme se podívat na počasí.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
0: No ráno byla docela zima, co si budeme povídat, já bych řekl, že kraťasy, ale kdybychom si je vzali ráno, tak budeme asi klepat. No dnes bude převážně polojasno, vysokou oblačností a měřit budeme 21 až 25 stupňů Celsia. V dalších dnech budou teploty také celkem vysoké, až ve čtvrtek se má ochladit.
1: Rádio MB.

0: Labuš na rádiu MB, skvělá 90. Za minutu tu bude 9. hodina, znamená to, že si dáme další zprávy. Do 9. ještě Anaka, co mi za to dáš? Nedám za to vůbec nic, ale nabídnu také mezi 9. a 12. hodinou skvělou muziku. Krásné dopoledne.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na rádiu MB jsou připraveny další zprávy. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude ve čtvrtek patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo a hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů. Tady je mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Sportovní servis.
2: Ve čtvrtek 10. září čeká fotbalovou Slavii první zápas ligové fáze Ligy mistrů. Pražský tým přivítá v Edenu francouzský Lens a výkop bude v 21 hodin. Krásné pondělí, za námi jsou další aktuální zprávy.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: OK, 9 hodin a 7 minut. Dáme si dopolední rozjezd, pěkný pondělní den vám od mikrofonu přeje Roman. Víkend za námi, těch akcí zase všude kolem bylo strašně moc, tak já doufám, že jste si také někde něco užili. Ticho večera včera ovšem přineslo smutnou zprávu, zemřel Richard Tesařík, zakladatel skupiny Jojo Band. Ach jo. No jo, no, další skvělý koncert bude tam nahoře. Vy posloucháte Mladoboleslavské rádio, v této hodině probereme včerejší fotbal, nejen včerejší, ale víkendový. V příští hodině budeme soutěžit o volňásky na Valečov. Já přidám solidní porci zajímavostí a skvělou muziku, jak je naším dobrým zvykem. Doufám, že jo, doufám, že to takhle vnímáte také vy, tak bez vapo dělí.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Půlnoc na rádiu MB, no, máme spíše dopoledne, 9 hodin, 22 minut, tak co ten fotbálek? Spartani se o tom moc bavit nechtějí, chápu, spíše si přejí odvolání kouče Priského a dokonce Tomáše Rosického. No, Sparta prohrála v Hradci 1-2 a v tabulce je desátá. Komu se naopak daří, to je kromě Slávie také Liberec a nebo Mladá Boleslav. Boleslav deklasovala Baník 4-0, ačkoliv ten úvod, to si řekněme na rovinu, prvních pár minut Baník mohl vést klidně 3-0, ale na kdyby se nehraje, že jo. Liberec ten vyhrál v Jablonci 2-1, je druhý, když na vedoucí Slávii ztrácí pouze bod a Boleslav z třetího místa 3 body. Sešívaní přehráli Zbrojovku 4-0 a nyní se chystají na Ligu mistrů. Bohužel padlých a zraněných je celkem hodně, ale třeba ve čtvrtek trenér Trpišovský zase najde recept. Co se týká 8. kola šance ligy, které je před námi, tak můžeme se těšit třeba na šlágr, druhého se třetím, tedy Liberec Mladá Boleslav.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Máme 7. září a možná vás překvapí, že právě dnešek je Mezinárodním dnem čistého ovzduší za modrou oblohu. Takže pokud koukáte z okna a říkáte si, že je venku nějak podezřele hezky, tak dneska máte oficiálně důvod se na tu oblohu podívat. Úplně vás vidím v práci, jak koukáte z okna. Usmíváte se, šéf tak nějak nechápe, kolegové taky ne. No, pokud přes dopolední provoz nic nevidíte, tak Rádio MB vám se pokusí tu modrou oblohu vykreslit aspoň zvukem. Užívejte si pondělí v naší společnosti a vám posílám další skvělou muziku.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: posloucháš. Jsme tým.
1: Hello Time Boy. This is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

Imperio na rádiu MB, zpět do ráje, 9 hodin 51 minut, zpět do reality. Je tu pondělí, no, s datem 7. září, znamená to, že 60. narozeniny dnes slaví Zdeněk Izer, známý bavič a také imitátor. Dříve byl hlavně na obrazovkách, dnes ovšem dává přednost živému kontaktu s publikem a s autorským divadlem. Programem křižuje celou republiku. Dnes slaví také herec a zpěvák Sagwan Toffy, a to konkrétně 62, nebo Vilém Čok, další zpěvák, rodák z Mladé Boleslavy, kterému je 65. Další, kdo slaví, tak to je hokejista, kapitán Mladé Boleslavy Adam Jánošík, 34. narozeniny. A když jsme u hokeje, tak bruslaři byli v sobotu v Olympii, představili kádr i nové dresy, a ty bílé se mi teda hodně líbí. Zítra hraje Boleslav doma proti Litvínovu a ve čtvrtek poslední přípravu doma proti Kladnu a pak už to začne. Hokejová extraliga je zpět. Rádio MB.

0: na čase být.
1: Pozor na silnici 276 mezi obcí Buda a Kněžmostem. Je tam nehoda cisterny, která skončila v příkopě a silnice je dočasně uzavřena. Další nehoda se šetří u obce Košátky, tam bourala dvě osobní auta, dá se projet. A ještě jedna praktická informace pro řidiče na Mladoboleslavsku. V Mnichově Hradišti dnes začíná dlouhodobější uzavírka Jiráskovy ulice kvůli pracím na vodovodu a kanalizaci. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Bylo 10 hodin.
3: Radio MB.
2: Radio MB. To podstatné právě teď.
4: V tuto chvíli startují další zprávy Rádia MB. Stavba obchvatu Jizerního v Telná na silnici první třídy číslo 16 nabírá zpoždění. Na stavbě nyní začíná montáž tobusu tunelu. Důležitá dopravní stavba tak bude hotová později, než se původně předpokládalo. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate, pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
5: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a Easy Gold Gatey pro evropské pasy, jelikož se jejich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
2: Sportovní servis.
4: Ve středu 9. září odstartuje nový ročník druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Maxaliga nabídne první kompletní kolo sezóny 2026-27, no a základní část je naplánována až do února. Zprávy jsou za námi, teď je tu muzika.
2: Radio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: podívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Tohle byla regionální muzika, no a my v Bolce chvíli zůstáváme. Plavecký areál městského bazénu na Štěpánce je po týdenní technologické odstávce znovu otevřen. Zase si můžeme jít zaplavat. Pravidelná odstávka slouží k údržbě, kontrole a servisu technologií i zařízení. Další info najdete případně na našem webu radio.mb.cz. Přátelé, v této hodině budeme soutěžit, takže chystejte mobil a číslo 608 125 300. Teď to ale nebude, teď mám pro vás Ellie Goulding.
1: Radio MB. Kde končí signál, my

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Radio MB.

0: jestli je to dobrý nebo ne, nemůžu soudit. Já jsem do toho nikdy nešel. Hezké dopoledne, věřím, že tohle nikoho nezajímá, tak pojďme dál, přátelé, budeme soutěžit, budu pro vás mít volňásky na Valečov, protože tam už tento pátek vystoupí kapely Trautenberg, Alkohol a také Morčata na útěku. Kdo se dovolá jako první ke mně do studia, tak vyhraje dva volné vstupy. Telefon 608 125 300. Valečov pokračuje, je tu předposlední letošní akce.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Dívej se mi na rádiu MB, 10 hodin 33 minut a když jsme u toho nebe, tak se pojďme podívat, co se stalo 7. září roku 2011. U Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem z KHL Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli, mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra. Tak stále vzpomínáme.
1: Rádio MB. Za

Je dopolední rozjezd, teď to ale necháme na ženách, bude tu Mel C, také třeba Sabrina a budeme mluvit o tom, že ženy byly i hlavním tématem letošního ročníku street artového festivalu Město rovná se galerie v Mladé Boleslavi, tak užívejte dopoledne, je tu pondělí s datem 7. září. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Boy.

0: A hity na rádiu MB do 11. ještě 21 Pilots a nebo třeba 18, ale teď předpověď.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Počasí jako na houpačce, tak o předpovědi na druhý zářijový týden mluví meteorologové. Zatímco v první polovině týdne mají teploty stoupat a překonat i tropickou hranici, v dalších dnech udeří bouřky. Jo, ve čtvrtek se má ochladit. Dnes ale budeme měřit ještě 21 až 25 a bude převážně polojasno vysokou oblačností.
1: Rádio MB.

0: ženy byly hlavním tématem letošního ročníku street artového festivalu Město rovná se galerie v Mladé Boleslavi a zároveň autorkami většiny nových děl. Čeští i zahraniční výtvarníci ve městě v minulém týdnu tvořili velkoformátové malby na 9 místech, třeba na školních budovách, odborů, dopravy nebo vodovodů a kanalizací. Tohle je vždycky povedené, když někdo umí, tak prostě umí. No. K nejzajímavějším letos patří například malba českého umělce kanadského původu Davida Strause na boční straně 8. základní školy. Tak se mrkněte, jestli třeba půjdete kolem. A další žena, dívka, Sára přinese zprávy už za malou chvíli, bude tu 11. hodina. Já teď posílám 18 i v této kapele máme dvě baby.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
2: Let's

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A já vás vítám u dalších zpráv Rádia MB. Hezké pondělí. Mladoboleslavští zastupitelé schválili změny v třídění odpadu. Od prosince se některé popelnice a kontejnery začnou označovat takzvanými RFID čipy. Obyvatelé rodinných domů navíc budou moci dobrovolně využít svoz papíru a plastů přímo od domu. Turnov v Českém ráji si vytvořil zásady pro spolupráci s investory, kteří chtějí ve městě stavět. Inspiroval se okolními městy, hovoří starosta Tomáš Hoke.
3: Je to taková kuchařka, jak dojít s městem Turnovem k takzvané plánovací smlouvě, to znamená k tomu, aby investiční záměr mohl být povolen, tak aby pokud možno do toho města nemuselo nějak negativně v rámci toho procesu vstupovat nebo komplikovat celou tu záležitost.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté týmu VK Mladá Boleslav mají tento týden na programu hned dva přípravné zápasy. Už zítra v 17 hodin přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Ve čtvrtek 10. září pak od 17:30 nastoupí doma proti Kladnu. No a právě tento zápas bude generálkou před startem Extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme už 5 minut po 11. hodině a my tuhle hodinu začneme pozvánkou. Rock Festival bude 26. září v Autokempu Kosmonosy. Vystoupí tady 5 kapel a vstup bude už ve 12 hodin, takže se naobědváme a vyrazíme za písničkou. Takový menší hudební festival to bude. Vystoupí Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent a kapela Seven. A mě něco říká, že to bude moc příjemná akcička. Těším se na to, kdo se těší, ruku nahoru. Ale jo, je vás hodně.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

11 hodin 9 minut, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, od mikrofonu vás zdraví Roman. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. A já souhlasím, že je čas něco dělat, protože nafta už atakuje 50 korun za litr. Rádio MB. Zapr-

0: ráno jsme vás o nehodě informovali mezi obcemi Kněžmost a Buda. Až do večera neprojedete. Na silnici se převrátila cisterna převážející beton a řidič skončil se zraněním v Klaudianově nemocnici. Na místě jsou policisté a hasiči, kteří beton přečerpají do jiné cisterny, aby pak havarovanou cisternu lépe vyprostili. Je to prostě na díl. No, další nehoda se pak šetří u obce Ptýrov, kde bourala dvě osobní auta, tady se dá projet.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Svět je zlej!
5: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

poslední vysílací hodině, co se týká toho dnešního pondělního dopoledního rozjezdu, také zítra se na vás budu těšit. Ještě se teda neloučím, ale zítra ve studiu přivítáme hosty, zástupce kapel Otazník a Civilní obrana. Začátek rozhovoru si nenechte ujít hned po 10. hodině. Zítra pro vás budu mít mimochodem i volňásky na Valečov, zase ano, v pátek na Valečově vystoupí Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. No a tento týden, co dalšího nás čeká, například sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti. Ovšem vás budeme ještě informovat. Krásné dopoledne. Radio MB.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

Hezké dopoledne, jasně, rádio na prvním místě, ale televizi si taky občas pustíme, že jo? Rok utekl jako voda a už dnes se na obrazovkách TV Nova můžeme těšit na šestou řadu reality show Love Island Česko a Slovensko. Takže ostrov plný lásky, dobrodružství, výzev je zpět a s ním i nová srdíčka. Nevím jak vy, já se těším. A brzy nám začnou i zrádci, takže bude na co koukat. A je mi jedno, co si o tom ostatní myslí. Krásné dopoledne.

0: Hezké pondělí, dnes budeme měřit 21 až 25 stupňů a bude převážně polojasno vysokou oblačností. Zatímco v první polovině týdne mají teploty stoupat a překonat i tropickou hranici, tak v dalších dnech nám udeří bouřky. Ve čtvrtek se má ochladit. Další info chystá Sára, za chvilku tu bude 12. hodina. Dáme si nejen oběd, ale i zprávy.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na Rádiu MB jsou připraveny další zprávy. Park Výstaviště v Mladé Boleslavi bude ve čtvrtek patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo a hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů. Tady je mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Sportovní servis.
2: Ve čtvrtek 10. září čeká fotbalovou Slávii první zápas ligové fáze Ligy mistrů. Pražský tým přivítá v Edenu francouzský Lens a výkop bude v 21 hodin. Krásné pondělí, za námi jsou další aktuální zprávy.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: pondělí, co vy a politika, přátelé? Zajímáte se, anebo vás to vůbec nezajímá? No k volbám bychom vyrazit měli. Prezident republiky vyhlásil na dny 9. a 10. října volby do zastupitelstev obcí a třetiny senátu parlamentu České republiky. Voličů v Mladé Boleslavi se bude týkat jen hlasování do zastupitelstva. Do letošních voleb kandiduje celkem 7 politických stran, hnutí nebo koalic. Ovšem, třeba v takové obci Rokytovec v říjnu lidé ke komunálním volbám nepůjdou. O mandát v zastupitelstvu se přihlásili pouze 4 kandidáti, o jednoho méně, než je zákonný limit. Poslední zakázkou současného vedení je výměna pouličních lamp, pak správu obce a nejnutnější agendu převezme ministerský úředník. Řešení nejnutnějších agend se od října přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Tak zdravíme Rokytovec.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Za

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: V tuto chvíli startují další zprávy Rádia MB. Stavba obchvatu Jizerního v Telná na silnici první třídy číslo 16 nabírá zpoždění. Na stavbě nyní začíná montáž tobusu tunelu. Důležitá dopravní stavba tak bude hotová později, než se původně předpokládalo. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a Easy Go Gatey pro evropské pasy, jelikož se jejich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
0: Sportovní servis.
2: Ve středu 9. září odstartuje nový ročník druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Maxaliga nabídne první kompletní kolo sezóny 2026-27, no a základní část je naplánována až do února. Zprávy jsou za námi, teď je tu muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Sedmé narozeniny Rádia MBF KD Bezno. 7 let, to už není žádná dětská stanice, i když občas se tak v našem vysílání pořád chováme, uznávám. A protože narozeniny se neslaví jen dortem a svíčkami, ale hlavně s vámi, připravili jsme si pořádnou narozeninovou jízdu. Čeká vás hudba, tombola a jo, bude i kapka alkoholu. Prostě pojďte slavit s námi, protože sedmička je šťastné číslo a my věříme, že tentokrát bude šťastná hlavně pro vás. Na koho se můžete těšit, kromě celé té narozeninové show? Green Day Revival dorazí, dále kapela Alchymie, Jakub Děkan s celým bandem, Luboš Odháněl s kapelou Vix a v neposlední řadě Pekař. Bude to pořádná party, přijďte se pobavit. Vstupenky najdete hned teď na ticketlife.cz a 14. listopadu nesmíte v Bezně chybět.
1: Rádio MB.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A já vás vítám u dalších zpráv Rádia MB. Hezké pondělí. Mladoboleslavští zastupitelé schválili změny v třídění odpadu. Od prosince se některé popelnice a kontejnery začnou označovat takzvanými RFID čipy. Obyvatelé rodinných domů navíc budou moci dobrovolně využít svoz papíru a plastů přímo od domu. Turnov v Českém ráji si vytvořil zásady pro spolupráci s investory, kteří chtějí ve městě stavět. Inspiroval se okolními městy. Hovoří starosta Tomáš Hoke.
3: Je to taková kuchařka, jak dojít s městem Turnovem k takzvané plánovací smlouvě, to znamená k tomu, aby investiční záměr mohl být povolen, tak aby pokud možno do toho města nemuselo nějak negativně v rámci toho procesu vstupovat nebo komplikovat celou tu záležitost.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté týmu VK Mladá Boleslav mají tento týden na programu hned dva přípravné zápasy. Už zítra v 17 hodin přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Ve čtvrtek 10. září pak od 17:30 nastoupí doma proti Kladnu. No a právě tento zápas bude generálkou před startem extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Směna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat.

0: Tak to byla úvodní melodie našeho dnešního odpoledního úletu, našeho pondělního odpoledního úletu. No a já doufám, kamarádi, že jste ten uplynulý víkend v pohodě přežili, protože já jsem to měl jen tak tak. Bylo to náročný a pokud jste byli na Valečově i v sobotu na September Festu, tak věřím, že dneska se stejně jako my také trochu kurírujete. Ale výhoda je, že dneska můžeme mít všechno tak trochu na salámu, a to doslova, protože právě 7. září je Národním dnem salámu. O něm si určitě něco za chvilku řekneme. Každopádně ale včera tu byl taky Mezinárodní den slaniny, no a tak tu máme takových vlastně pár hezkých uzenářských dnů a to je mi samozřejmě sympatický. Tak si klidně něco dobrýho zakrojte, já vám k tomu zahraju Gwen Stefani, seš No Name a spoustu další fajn muziky. No a jestli se taky dáváte dohromady, tak vám přeju hodně sil, no a určitě je budeme potřebovat, protože i nadcházející víkend bude náročnej, bude to hodně podobný. No tak sbírejte síly a teď už jdeme do muziky. Gwen Stefani, True Babe na Rádiu MB. Já jsem Luky, no a přeju samozřejmě pohodovej poslech a fajn pondělí.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Rytmus.

0: který vy dnešní odpoledne trávíte s Rádiem MBN. No a i dnešek tu máme jeden hezký významný den, a sice Národní den salámu. Já nevím jak vy, ale já si to bez těch dobrot neumím představit, protože salám patří prostě všude, na chleba, na rohlík, do pici, dokonce i do řízku, říká se tomu studentský řízek, a je to samozřejmě obalený kodhaj a není to vůbec špatný. Prostě salámy jsou mi sympatický. No a my se pojďme mrknout na nějaký ty zvláštní, pokud si dneska budete chtít svůj jídelníček vzhledem k tomuto významnému dnu trošku okořenit. Můžete si dát třeba salám z exotického masa a najít můžete třeba salámy z velblouda, klokana, krokodýla nebo medvěda. Určitě jste taky už narazili třeba na čokoládovej salám. Ten jsem kdysi dostal a i když samozřejmě ani čokoládou nepohrdnu, tak jsem byl celkem zklamaný, protože vypadal jako fakt opravdický salám. No a byla to čokoška. Dobrý, ale zvládl jsem to. Každopádně dát si můžete taky třeba aundoliete. To je tradiční francouzská klobása nebo salám, která má hodně specifickou, pro někoho možná až odpudivou vůni. Vyrábí se totiž z vepřových střev a žaludků, často s příměsí vína a cibule. No a ten její intenzivní odér vzdáleně připomíná chlívek. No tak pár takových salámů jsem měl, nevím, jestli to bylo konkrétně tenhle ten, ale spíš to bylo tím, že jsem ho nechal v létě několik dní v kufru svýho auta. To se mi občas stává. No tak je, každopádně klidně si dejte chleba se salámem a já k tomu dodám další muziku. Dáme si Becky Hill.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB. This one goes out to the one I love.

0: Together We Fly. Pondělní odpoledne trávíte s Rádiem MB a jak jsme se tady před malou chvilkou bavili, tak právě dnešek, tedy 7. září, je Národní den salámu. No a jelikož se nám léto pomalu, ale jistě chýlí ke konci, no a co nevidět, tu budeme mít Vánoce, tedy i Štědrý večer, tak už si v souvislosti s dnešním dnem pomalu, ale jistě můžete opět rozvést vášnivou debatu o tom, jestli do bramborového salátu salám patří a nebo ne. Já tedy jednoznačně kopu za tým samozřejmě salám do salátu. Náš kolega David před lety přešel právě do týmu druhého. No, Bůh ví, jaká to víra ho pohltila. No ale samozřejmě jedině salám a 7. září to platí dvojnásob. Já vím, že tohle téma se může zdát jako předčasné, ale ono to už zas tak daleko není. Tak mi klidně napište, do jakého týmu bramborového salátu patříte vy, no a já mezi tím jdu hrát E-Type, E-Tap, This is the way. Letí E-Type, This is the way.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na rádiu MB jsou připraveny další zprávy. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude ve čtvrtek patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo a hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů. Tady je mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Sportovní servis.
2: Ve čtvrtek 10. září čeká fotbalovou Slavii první zápas ligové fáze Ligy mistrů. Pražský tým přivítá v Edenu francouzský Lens a výkop bude v 21 hodin. Krásné pondělí, za námi jsou další aktuální zprávy.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Přiznejte se, kdo si po uplynulém víkendu líže rány. Je za námi náročný víkend, plnej muziky, plnej koncertů, ale kamarádi, je potřeba se pomalu, ale jistě dávat dohromady, no a sbírat síly na víkend nadcházející, protože i tam nás toho čeká celkem dost. Čeká nás další Koupák Fest už tuto sobotu, kam dorazí Support Lesbians, Voxel, East Clintwood, no a taky Sindel X. Mimochodem už 26. září nás taky čeká hodně zajímavá akce, hodně zajímavý festák v autokempu Kosmonosy, o něm určitě ještě bude řeč, ale zpět k tomu nadcházejícímu víkendu. V pátek se chystá taky samozřejmě další Valečov, bude to už předposlední akce letošního valečovského léta, no a dorazí Alkohol Trautumberg a taky Morčata na útěku. No a u posledně jmenovaný kapely, kterou mám mimochodem taky moc rád, jsem si všimnul už na několika plakátech, že jsou uvedení jenom jako Morčata. Což jsem se tedy samozřejmě leknul, že i tady došlo k přejmenování, respektive ke zkrácení jména, jako se o tom mluvilo nedávno u Miley Cyrus, ta je údajně už jenom Miley. Předčasem taky u DJe Tiesta, který dneska už je taky jenom Tiesto, což jsem jako dokázal zvládnout, ale Morčata na útěku bez útěku, to už zkrátka tak jako nezní. Ale byl jsem se hned podívat na jejich oficiální web a vypadá to, že všechno je v pořádku. Název tam stále mají starý, tak doufám, že ta zkrátka na plakátech je jenom proto, že se to tam grafikům nevejde. No tak uvidíme, každopádně, ale my už teď popojedeme při pondělku. Posílám Support Lesbians, před námi taky třeba Verona, nebodej se, tak zůstávejte s námi.

jak děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.
6: Nám

a chtěli by zažít něco netradičního. Já bych to klidně doporučil i jako ideální místo na svatbu. Neuvěřitelně mě totiž vytáčejí ty rádoby překrásný statky a stodoly, který jejich majitelé za statisícový částky pronajímají na svatby a ve finále tam pak máte víc zákazů jak na plovárně. Nejvíc mě vytáčí, když přijde majitel objektu a DJům zakáže hrát nahlas, nebo po 22. hodině musíte hudbu stlumit, vypnout basy, aby nebyl problém se sousedama v čase, kdy se party nejvíce rozjíždí. Dokonce vás nechají i podepsat papíry se závazkem, že tohleto neporušíte, jinak máte problém a pokutu, je to fakt zvrácený. No a já tady mám řešení. Ano, můžete si najít nějakou samotu, ale když máte silnou aparaturu a rádi hudbu, stejně může někdo dorazit prudit. Ale ještě lepší a jistější je pronajmout si třeba ostrov. A není to nereálný, tedy kromě té ceny, protože některý z nejluxusnějších míst světa si fakt můžeš pronajmout. A to právě klidně celý ostrov. No a jeden takovej je na Madagaskaru. Tam ovšem zaplatíte zhruba 2,9 milionů korun za noc. No, na svatbu potřebujete minimálně noci 3-4, tak to už se asi trošku prodraží. Ale jako dobře, ta cena je trochu šílená, ale než se hádat s podrážděným majitelem statku, třeba v Sukoradech, tak já bych ty peníze klidně obětoval, kdybych je měl. Radio MB.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: dneska taky dobře bavili, že jste si užili muziku, no a samozřejmě ji užívat můžete dál, protože jste s Rádiem MB. Jediný, co se změní, tak je moderátor, protože nám se na hodinách blíží 16. a do studia se blíží Roman, který nastupuje do služby. Mezi 16. a 17. si tedy dáte ještě hodinku právě s Romanem, mezi 17. a 18. s Davidem, no a já se přihlásím zase zítra ve 14. Ahoj!
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: V tuto chvíli startují další zprávy Rádia MB. Stavba obchvatu Jizerního v Telná na silnici první třídy číslo 16 nabírá zpoždění. Na stavbě nyní začíná montáž tobusu tunelu. Důležitá dopravní stavba tak bude hotová později, než se původně předpokládalo. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány Easy Go Gate, pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a Easy Go Gatey pro evropské pasy, jelikož se jejich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
0: Sportovní servis.
2: Ve středu 9. září odstartuje nový ročník druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Maxaliga nabídne první kompletní kolo sezóny 2026-27, no a základní část je naplánována až do února. Zprávy jsou za námi, teď je tu muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pro všechny DJ jsme hráli hezké odpoledne, tohle byla kapela Konec konců a píseň DJ. Vy posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, začala hodina s Romanem. Přátelé, dnes slaví Vilém Čok, zpěvák a rodák z Mladé Boleslavy, kterému je 65 let. Ovšem není sám, slaví samozřejmě dnes několik dalších známých osobností, třeba herec a zpěvák Sagwan Toffy, kterému je 62, anebo známý bavič a imitátor Zdeněk Izer, kterému je krásných 60 let. Ovšem je tu také hokejista Mladé Boleslavy, konkrétně kapitán Adam Jánošík, 34. narozeniny. Bruslaři byli v sobotu v Olympii, představili kádr i nové dresy. Já už jsem o tom mluvil dnes dopoledne v dopoledním rozjezdu, že mně se hodně líbí ty bílé dresy. Co si takhle uvědomuju, že jsem si objednal ten zelený, no. Nevadí, zítra hraje Boleslav doma proti Litvínovu a ve čtvrtek poslední přípravu proti Kladnu. A pak už to konečně začne. Hokejová extraliga bude zpět.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio NB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.
3: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Pokračuje Hodina s Romanem, teď vás ale pozvu k poslechu zítřejšího dopoledního rozjezdu. Zítra mezi 9. a 12. budeme opět soutěžit o volňásky na Valečovské léto. Tam nás čekají ještě dva skvělé večery v rámci toho letošního ročníku. Tento pátek kapely Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. Konkrétně mezi 10. a 11. hodinou pro vás zítra budu mít dva volňásky. Zítra ve studiu přivítáme také hosty a těmi budou zástupci kapel Votazní a Civilní obrana. Krátce po 10. hodině nám rozhovor začne. Jinak ještě na malou chvíli zpět k Valečovskému létu. 18. září nás tam čeká poslední akce, vystoupí Dimitri a také Doga. No a pak už budeme, přátelé, pomalu, ale jistě vyhlížet podzim. Co se týká počasí, no tak ještě nám teploty půjdou o něco nahoru. Ochladit se má ve čtvrtek a první podzimní den tady bude ve středu 23. září. Dobře, ještě je čas.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A já vás vítám u dalších zpráv Rádia MB. Hezké pondělí. Mladoboleslavští zastupitelé schválili změny v třídění odpadu. Od prosince se některé popelnice a kontejnery začnou označovat takzvanými RFID čipy. Obyvatelé rodinných domů navíc budou moci dobrovolně využít svoz papíru a plastů přímo od domu. Turnov v Českém ráji si vytvořil zásady pro spolupráci s investory, kteří chtějí ve městě stavět. Inspiroval se okolními městy, hovoří starosta Tomáš Hoke.
3: Je to taková kuchařka, jak dojít s městem Turnovem k takzvané plánovací smlouvě, to znamená k tomu, aby investiční záměr mohl být povolen, tak aby pokud možno do toho města nemuselo nějak negativně v rámci toho procesu vstupovat nebo komplikovat celou tu záležitost.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté týmu VK Mladá Boleslav mají tento týden na programu hned dva přípravné zápasy. Už zítra v 17 hodin přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Ve čtvrtek 10. září pak od 17:30 nastoupí doma proti Kladnu. No a právě tento zápas bude generálkou před startem extraligy. Takové byly další pondělní zprávy. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pěkné pondělí 7. září vám přeji s rádiem MB. Dnešek má jednu zajímavou významnost, připadá na něj Mezinárodní den policejní spolupráce, který vyhlásila OSN. Smyslem je připomenout, že kriminalita si na hranice moc nepotrpí a proto spolu musí policisté z různých zemí spolupracovat. A vlastně je to logický. Zloděj může odjet přes hranice během pár hodin, ale policista ten si nemůže říct, tady prostě moje směna končí, dál už je to problém někoho jiného. Naštěstí tady existuje mezinárodní spolupráce, díky které si policie může předávat informace a pátrat po lidech, kteří si myslí, že když přejedou hranici, zmizí i jejich problém. Není to pravda. Dnes přejeme k svátku všem regínám, no taky se dozvíte nějaké ty kuriozity, co všechno bylo třeba nahlášeno jako odcizené, a podíváme se i do ztrát a nálezu. Jedna kuriozní věc tam byla taky. No takže užívejte pondělí, já jsem David a přeji vám krásný den.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 37. týden roku 2026 pokračuje, je pondělí 7. No a teď si, přátelé, představte situaci, přijdete domů, těšili jste se na dort a on tam není a vy víte, že jste ho nesnědli. Někteří lidé by se smířili s tím, že je pryč. Jeden muž ale skutečně zavolal policii. Ti přijeli, vyslechli situaci a začali zjišťovat, kdo dort snědl. No, nevím, jestli se pachatel našel, ale musím ocenit jednu věc. Někde existuje policejní protokol, ve kterém je pravděpodobně napsáno odcizený dort. Užívejte dneška, krásný den.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: Pokračujeme ve vysílání Rádia MB mezi 17. a 18. hodinou. Já jsem David a přeji vám krásné pozdní odpoledne. Teď pojďme na jedno evropské nádraží, kde pracovníci nalezli protézu ruky. No a nějakou dobu nebylo jasné, komu patří. Představte si takové ztráty nálezy. Jsou tam deštník, klíče, peněženka a najednou někdo přijde. Dobrý den, nestratila se vám ruka? A odpověď vlastně ano. No tady už nestačí popsat barvu nebo značku, musíte si ji nejdřív vyzkoušet. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne, mějte se úžasně, no a zítra zase po 17. hodině se na vás tady na Rádiu MB těším.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na rádiu MB jsou připraveny další zprávy. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude ve čtvrtek patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo a hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů. Tady je mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
0: Sportovní servis.
2: Ve čtvrtek 10. září čeká fotbalovou Slavii první zápas ligové fáze Ligy mistrů. Pražský tým přivítá v Edenu francouzský Lens a výkop bude v 21 hodin. Krásné pondělí, za námi jsou další aktuální zprávy.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB. Rádio MB.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam!
0: Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů!

pondělí, co vy a politika, přátelé? Zajímáte se, anebo vás to vůbec nezajímá? No k volbám bychom vyrazit měli. Prezident republiky vyhlásil na dny 9. a 10. října volby do zastupitelstev obcí a třetiny senátu parlamentu České republiky. Voličů v Mladé Boleslavi se bude týkat jen hlasování do zastupitelstva. Do letošních voleb kandiduje celkem 7 politických stran, hnutí nebo koalic. Ovšem, třeba v takové obci Rokytovec v říjnu lidé ke komunálním volbám nepůjdou. O mandát v zastupitelstvu se přihlásili pouze 4 kandidáti, o jednoho méně, než je zákonný limit. Poslední zakázkou současného vedení je výměna pouličních lamp, pak správu obce a nejnutnější agendu převezme ministerský úředník. Řešení nejnutnějších agend se od října přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Tak zdravíme Rokytovec. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Tyca Christe. Otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Fresh. Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: tedy 7. narozeniny Rádia MBF KD Bezno. 7 let, to už není žádná dětská stanice, i když občas se tak v našem vysílání pořád chováme, uznávám. A protože narozeniny se neslaví jen dortem a svíčkami, ale hlavně s vámi, připravili jsme si pořádnou narozeninovou jízdu. Čeká vás hudba, tombola a jo, bude i kapka alkoholu. Prostě pojďte slavit s námi, protože 7 je šťastné číslo a my věříme, že tentokrát bude šťastná hlavně pro vás. Na koho se můžete těšit, kromě celé té narozeninové show? Green Day Revival dorazí, dále kapela Alchymie, Jakub Děkan s celým bandem, Luboš Odháněl s kapelou Vix a v neposlední řadě Pekař. Bude to pořádná party, přijďte se pobavit. Vstupenky najdete hned teď na ticketlife.cz a 14. listopadu nesmíte v Bezně chybět.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: už musím jít.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Radio MB.
1: 31 seconds, and we're going for auto sequence start.

I když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo, ale teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: ředitelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Kde končí signál? My

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. Turn the nights into a glory day.